0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ještě pak víte, soudruží, kolik vojáků se vejde do západoněmeckého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západoněmeckého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západoněmeckých soudruhů, vy tupci.
0: Rock Radio. Konec legrace.

muss, dass man Sprachen lernen muss.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mi ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory, tvoje. Zuj si boty, rozumíš, a vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou kurvou dělá?
3: Jak dělá? Co dělá? Ona dělá? Co se měl dělat?
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země, on je zaražený, že nikdo není v hájovně doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel. No. Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Vepřo, knedlo, zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
3: Vepřovou. Kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
2: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím. Tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cimaranovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. To bude plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až Milip odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný halí, takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: www.radia.cz nebo na radia.cz. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později naopak až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území, a večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytovat i bouřky. Nejvyšší teploty dneska 32 stupňů, a co se týče zítřka, tak bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Na většině území se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zejména na severu ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Zítra nejvyšší teploty 25 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Krásný ráno, moji milí rockeři. Za mikrofonem vás zdravím já, Kája, a doufám, že se máte dobře takhle při nedělním ránu. Pokud jste v práci, tak pevný nervy, a pokud se chystáte někam jet, tak prosím vás, hlavně opatrně za těma volantama. Dneska jsem pro vás k dispozici od 7 do 1 a to znamená, že vás čeká klasicky pár mých keců, taky si dneska řekneme, kdo slaví narozky, písničky na přání taky nesmí chybět, ale teď už hlavně k tomu nejdůležitějšímu, a to k naší milovaný rockový muzice. Však už to znáte, káves, snídaně a nohy nahoru. Šéfové prominou. Že jo. Tak pojďme to společně odpálit. V téhle hoďce nás totiž čeká zmínka o Green Day a taky se podíváme na kapelu Bon Jovi. Teď už si pojďme dát třeba kabáty a jich burláky Simple Plan, Wake Me Up, což se takhle při neděli ráno hodí, anebo Black Sabbath a jich Changes z roku 72.
0: Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Radio dohrávají New Radicals a You Get What You Give. A já bych jako první chtěla jakoby říct, že Changes takhle po ránu je zabijácký. Nicméně, abych se vrátila ke kapele Green Day, tak sítě mi proběhlo právě několik videí o této kapele. Tentokrát však ne úplně tak ze stage, ale ze zmrzenového vozu. Nestává se totiž každý den, že by vám Billy Joe a Armstrong servíroval zmrzlinu. Stalo se tak v San Diego, kde pak právě zmíněný frontman kapely vystoupil po servírování právě na zmrzlinový vůz. Vzal svou kytaru a začal zpívat. Tahle scéna je jak z nějakého filmu, ale děje se tak proto, že Green Day promují svůj film s názvem Nimrods, který vychází do kin 14. srpna právě v Americe. Prosím vás, neplést si to, že to je film jako dokumentární o nich, ale jedná se o film, který pojednává o dospívání a má to být pojmutý jako komedie. Prakticky je to o třech teenagerech, kteří cestují z Kansas City do LA a myslí si, že jejich kapela bude přeskokán právě kapely Green Day na nový rok. Jak to dopadne, to nevím, ale jakmile se to dozvím, tak vám to povím. Nicméně, konec mých keců, dále nás čeká třeba, čekají na Queenie, The Show Must Go On, Kern, Revolution Renaissance nebo Linkin Park's Emily a jejich písnička The Emptiness Machine z roku 2024.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Právě nám dojíždí Rasmus a jejich October and April z Anet Olsen na Rock Rádiu. Já jsem vám před chvílí slíbila, že vám povím nějakou tu novinku o kapele Bon Jovi. Není to tak dávno, co jsem vám tady povídala o tom, jak se právě tato legenda z New Jersey vrací na koncertní parkety. Bohužel John Bon Jovi, což je frontman kapely, musel ze zdravotních důvodů předčasně ukončit jeden z koncertů v Madison Square Garden. Jedná se totiž o zánět dutin. Víme, že John měl operaci hlasivek a tak se na stage vrátil po 4 letech. Ale právě tady tohle to dokazuje, jo, že takovýhle rockový hvězdy jsou taky jenom lidi. Může se to prostě stát. Koncert ukončil po 90 minutách, což je hele, hodina a půl. To je set, který hrajou dnešní umělci a mají toho dost. A John to zandal i se zánětem. Vzkazuje taky fanouškům, ať nevyhazují vstupenky, že se vrátí a odehrajou náhradní koncert. Samozřejmě přejeme Johnovi, ať mu je co nejdříve lépe a ať je prostě zdrav, protože takovouhle legendu ještě na parketách potřebujeme. Nás do konce hodiny čeká třeba Gary Moore, Tři sestry, Caesar nebo Hooters a jejich Johnny B. z roku 87.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Martin Kap Extraktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později naopak zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty až 32 stupňů a co se týče zítřka, to bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, na většině území se vyskytuje i nebo bude vyskytovat občas déšť nebo přehánky, zejména na severu ojediněle i bouřky a k večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Zítra nejvyšší teploty 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
3: Krásný ráno, rokeři, pár po osmí odbylo a to znamená jednu velmi důležitou věc. Je váš čas, přátelé. Čeká nás písnička na přání ve vaší režii, takže jak už to znáte, pište na Messenger Rock Radio o píseň, kterou byste si chtěli nechat zahrát takhle při nedělním ránu. A pište si rychle, páč v cca 8.20 se spustí vaše přání. Tak pište, teď nás čeká třeba Biffy Clyro, Bon Jovi a jejich You Give Love a Bad Name, nebo Aleš Brichta v uniformě lokaje.
0: Rock Radio.

0: Tak to byly Rammstein tady na Rock Radio. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Honza. Čau Kájo, včera jsem poslouchal a zaujal mě příběh o tom, jak vznikly My Chemical Romance. Tak tam hodně co od nich, výběr nechám na tobě. Díky pro všechny pracující, ať nám to všem rychle uteče. Já jsem strašně ráda, že vás tohle to zaujalo, protože je to fakt zajímavý příběh. A samozřejmě, že zahraju My Chemical Romance. Nebudou tady sami, čeká nás Fade No More, Muse, Rybičky 48, ale teďka už My Chemical Romance a jejich Famous Last Words, takže se zvedat ze židlí a jdeme pařit.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Právě nám dohrává Nirvana na Rock Rádiu a já včera, takhle při včerejším večeru, když jsem hledala, co bych vám mohla dneska povědět, jsem narazila na jednu příjemnou novinu. The Erasmus se vrací do Česka. 17. února 2027 dorazí do Prahy v rámci svého Weirdo Tour. To je taková příjemná novina takhle při neděli, co? Takže doufám, že se tam uvidíme. Do konce hodiny nám ještě zahrajou třeba Deep Purple, Smash Mouth a jejich All Star, Shinedown, nebo budeme sami sobě věrní? To nevím, ale poradí nám to Škvoři. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude převážně polojasno až oblačno, ráno bude ještě místy jasno, později naopak až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty dneska 32 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost na většině území, se pak vyskytne občas i déšť nebo přehánky, zejména na severu ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat a zítra nejvyšší teploty 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Zdravíčko, rockeři, máme za sebou další hoďku rockovýho víkendu se mnou za mikrofonem. Pokud se ještě neznáme, tak ahoj, já jsem Kája, moc mě těší. Prosím vás, dneska slaví svátek Aničky a mám v životě pár takovýchto žen, takže bych Aničkám chtěla popřát všechno nejlepší k svátku. Pánové, pokud máte doma jednu nebo třeba více Aniček, nezapomeňte jim dát třeba tu čokoládu, moc se to potěší. A co nás čeká a nemine, je to, že čistě tato hodina, dámy a pánové, je určena oslavencům. Dozvíte se, jaká legenda slaví narozeniny a taky, že naše rádio slaví narozeniny a že právě vy u toho můžete být s námi. Tak pojďme to dál nezdržovat, protože se nám hlásí o slovo třeba Doga, Skillet nebo Genesis a jejich Land of Confusion.

Rock Radio, rockovej výrok. Američané jsou legrační. Nejprve je šokujete a pak vás dají do muzea. Mick Jagger.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Mick Jagger a právě Sir Mick Jagger dneska slaví své 83. narozeniny. Je to frontman kapely The Rolling Stones, zpěvák, který má nezaměnitelný hlas a předává fanouškům svoji neskutečnou energii, kterou přímo srší na tom pódiu. A je to samozřejmě autor stovek legendárních skladeb. Narodil se 26. července 1943 v anglickém Dartfordu a i po více než šesti dekádách na scéně dokazuje, že i v 83 letech to můžete rozbalit tak, jako by vám bylo třeba 30. Takže my Mikovi přejeme všechno nejlepší a hlavně to zdraví. Díky Miku za to, co jsi pro nás udělal. A my si teďka dáme třeba Briana Adamse, Rage Against the Machine nebo Within Temptation s Tarjou a jejich Paradise.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Rock Radio. Rocková muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Právě nám na Rock Rádiu dohrává Iné kafe. No a je to tady. Naše rádio vyletělo z hnízda. Lidičky, uteklo to jako voda v jezeře a naše milovaný Rock Rádio slaví svých 18. A vy u toho můžete být s námi. Z Plzně se totiž přesouváme do Zlína. Společně to oslavíme 7.11. A co se týče lístků, tak prosím vás, předprodej lístku se spustil v naší slušný partě na rockvíradio.cz a jeden lupen je za 590. Ale pozor, jenom do 31.7. je to za takovouto zvýhodněnou cenu. Takže kdo není v naší slušný partě, tak bych být vámi nabíhala na náš web rockvíradio.cz. Na našich narozkách nám zahrajou taky tři kapely, ale je to tajemstvím, takže kdo to bude, tak ale budete moc dobře vidět, protože my tyto kapely moc dobře vysíláme a často vysíláme. Takže hádat můžete jako každý rok díky našim indicím a bude to jízda, vám říkám, dámy a pánové. Slušný rok, slušná parta, narozky a tak. Nicméně nám zbývá ještě odehrát nějaký ten slušný rok do konce hodiny. Čeká nás třeba Trautenberg, Three Days Grace nebo Foreigner, I Want to Know What Love It Is.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
5: A tomu říkáte rychle?
7: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude převážně polojasno až oblačno, místy jasno, později naopak až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer budou převážně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Dneska nejvyšší teploty až 32 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, na většině území se vyskytne občas déšť nebo přehánky, zejména na severu ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Zítra nejvyšší teploty 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Zdravím vás, moji milí rockeři, 10. odbyla, tím odbyl zvonec i další hodině našeho rockovýho víkendu. Po jedný to za mě dneska převezme Alex, který už se na vás určitě těší. Taky odbytí týhle hodiny znamená to, že si dáme takový předobědový předkrm v podání vašeho rockovýho apetitu. Je čas, abyste si napsali o písničku na přání. Pište si na Messenger Rock Rádia, ale pozor, váš čas je lehce omezený. Pač vaše přání se spustí v cca 10.20, tak to vemte sprintem. Mezitím vám zahraju třeba Presidents of the United States of America, U2 s jejich Píchou, anebo Pride in the Name of Love, nebo AC/DC a jejich Highway to Hell, pecka z roku 79.
0: Rock Radio.

0: Tolik otázek tu zní od Motorbandu, právě dohrálo na Rock Rádiu. A já mám na jednu otázku už odpověď, protože o písničku na přání se napsala Lenka. Ahoj, prosím o zahrání Dimitry s nadějí všem hasičům, co od včera hasí ten velký požár ve Velharticích, jako můj muž Jirka, díky Lenka. Jelikož tady máme Dimitry už v playlistu, tak bohužel je nemůžu zahrát, ale domluvili jsme se, že zahraju nějaký to hezký Panoptiko. A před hasičema smekám všechny klobouky světa. Nicméně Panoptiko tady nezahraje samo, čekají nás Dimitry / Aerosmith a jejich Amazing, ale teďka už Panoptiko Noc v opeře, písnička z roku 2025.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Právě nám dojíždí Toto a jejich Rozana na Rock Radio. Tohleto je pecka z roku 82. A dlouho jsem se vám neozvala s nějakou tou novinkou o kapele Ghost. Co si tak vybavuju, tak jsme se bavili o tom, jak si dávají pauzu. Ale nebojte se nic, atmosféru jejich koncertu si můžete dát v kinech. Kapela totiž zveřejnila první trailer ke koncertnímu filmu Too Big to Rick, který zachytí jejich velkolepou show. Film nabídne i záběry natočený na 6mm film. A taky se podíváme i do zákulisí tyhlety švédské kapely. Do kin se můžete vydat od 26. srpna. A víte co? Bereme popcorn a jdeme se kulturně vzdělávat. Ale taky kulturně vzdělávat se budeme i tady na Rock Radio, protože nám do konce hodiny zahraje třeba Alice, Motorhead a jejich Ace of Spades, nebo Papa Roach, ale teď už Green Day a jejich Basket Case a tato zapecka z roku 94.
1: Rautenberg valí na roky a Rokin valí do Příbramy. Pokud vele vážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo bráťa Horký že slíže. Rock in Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: Prázdniny, pádláč, paráda.
1: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
0: Užijte si prázdniny naplno s happysportem. Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.

0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude převážně polojasno až oblačno, místy jasno, později naopak až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty dneska 32 stupňů. A co se týče zítřejšího dne, tak bude proměnlivá. Zpočátku převážně velká oblačnost na většině území. Se pak vyskytne občas déšť nebo přehánky, zejména na severu ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat a nejvyšší teploty zítra 25 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Dobrý doporokeři, máme pár po jedenáctý, za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová. No a co nás čeká v týhletý hodince? Neminou nás narozeniny jedný z největších legend v historii rock'n'rollu. A taky se podíváme na výsledky kvalifikace ve formuli a na to, kdy nám zasnou červený světla na Hungaroringu. Takhle, stále je na co se těšit, dámy a pánové, tak já to nebudu dál zdržovat. Čekají nás třeba Plexus, Pain nebo Red Hot Chili Peppers.

Rock Radio. Rockovej výrok. Američané jsou legrační. Nejprve je šokujete a pak vás dají do muzea. Mick Jagger.

0: nám. Právě na Rock Radio dojíždí Mick Jagger a jeho Just Another Night z roku 85. A právě Sir Mick Jagger dneska slaví svoje 83. narozeniny. Je to frontman kapely The Rolling Stones, zpěvák, který má nezaměnitelný hlas a předává fanouškům hlavně svou neskutečnou energii, kterou přímo srší na pódiu. A je to samozřejmě autor stovek legendárních skladeb, že jo. Narodil se 26. července 1943 v anglickém Dartfordu a i po více než 6 dekádách na scéně dokazuje, že i v 83 letech to můžete rozbalit tak, jako by vám bylo třeba 20 nebo 30. Takže my Mikovi přejeme všechno nejlepší a hlavně to zdraví. Díky Miku za to, co jsi pro nás udělal a co pro nás děláš. My si teďka dáme třeba R.E.M., Amaranth nebo Nickelback nám vzkazují, že se máme podívat na tu fotografii. Takže Nickelback, fotograf, pecka z roku 2005.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Právě nám na Rock Radio dohráli Kysáci a jejich Beth. Pane Bože, kdo tuhle tu písničku nemiluje? No nicméně já mám pro vás připravenou už Formuli 1, protože červené světla zasly. Ne, prosím vás, dělám si srandu, ještě ne. Ale Kvalda se včera dojela a následující vaše tipy byly... No takhle, většinou jste házeli buď to Hamiltona nebo Antonelliho, ale výsledek byl jaksi jiný. Po penalizacích Hamiltona a Antonelliho je grid následovný. Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Russell, Antonelli, Hadjar, Lindblad a Hülkenberg na 10. místě. Závod nám odstartuje úderem 3. odpoledne, takže mě čeká sprint na hlavák. Jak to tak vidím a analyzu, tak to bude dneska podívaná. Ve Formuli 1 se může stát absolutně všechno. Představte si, že se vedou zvěsti, že zrušený Grand Prix Bahrajnu by se přesunulo do Malajzie, ale stále by se to jmenovalo Grand Prix Bahrajnu. No nic, asi to nechám bez komentáře. Tak mi napište, jak to dneska vidíte a my se mezi tím podíváme na další slušnou muziku. Do konce hodiny My Chemical Romance, Halloween, Kern, Placebo nebo Judas Priest a jejich United z roku 80.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počas.
1: Dneska převážně polojasno až oblačno, místy jasno, později naopak až zataženo. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytovat i bouřky. Dneska nejvyšší teploty až 32 stupňů. A co se týče zítřka, tak bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Na většině území se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Zejména na severu a na severu ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 25 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Zdravíčko, rokeři, odbyla nám 12. a právě tento úder oznamuje naši poslední hodinu našeho společného rokového víkendu. Nebojte se nic, za mě to za chvíli převezme můj kolega Alex, který má pro vás určitě něco připraveného a taky vám odbaví rok na přání od 6 do 7. Ale ještě předtím, než tak nastane, tak je váš čas. Písnička na přání, dámy a pánové. Pokud vaříte, tak vařičky odložit, pokud užijete, tak dobrou chuť, ale doporučuji, abych odložit vaše příbory a pojďte si psát, co byste si takhle při 12. v neděli chtěli nechat zahrát. Já vám k tomu pustím třeba Taniu, Lennyho Kravice nebo Ozzy, nebo Ozzyho Osborna a jeho Perry Mason z roku 1995.
0: Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Radio dohrávají Accept a jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Market. Ahoj, prosím, zahraj pro moje zlatíčka Daníka a Kubíka něco od Dimitry. Kubíkovi přejeme ještě vše nejlepší k včerejšímu svátku a dnešním Aničkám vše nejlepší k svátku, tak Aničkám taky přejeme za Rock Radio všechno nejlepší k svátku. A zdravím kluky a samozřejmě, že Dimitry budou. Nebudou tady sami, čeká nás třeba Powerwolf, Daniel Landa, nebo už teď Dimitry s Arakainama a jejich Žít svůj sen z roku 2014.
1: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci MyŠkoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci MyŠkoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tak to byly White Lion a jejich When the Children Cry. Právě to dohráli na Rock Rádiu, jsem vám chtěla tady zmínit. Nicméně, dámy a pánové, je to tady. Konec první poloviny nedělního rockového víkendu je za námi. Alexův vlak nabral zpoždění, ale nebojte se, bude tady pro vás. Už teď mu můžete napsat o písničku na přání, kterou Alex potom odbaví. Tak pište a do konce hodiny vám zahraje třeba Alice Cooper, Oasis, Korpiklány nebo Harley. Proč pocit mám? Bylo mi ctí s vámi hrát, přátelé, mějte se krásně a čau.
1: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
2: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
5: Zach Wild a jeho Black Label Society,
4: veselá parta Aylstorm
5: i Američané Savatage a Testament,
4: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, belabel, CZ.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Max útočí na regál.
8: Barča skvěle trefila nákupní koš.
7: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
8: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
10: U Domažlic to v tuhle chvíli vypadá na polojasný nebe. Naměříte tady v tuhle chvíli 27 stupňů Celsia. 28 stupňů potom ukazují teploměry na Českobudějovicku, kde to máme s oblačnou oblohou. Nejčastější scénář po republice dneska právě polojasno oblačno s teplotním maximem 31. Při odpolední večeru čekejte ale víc mraků, větší šanci na břehánky a místama nám taky zabouří. Bio se pak drží na jedničce, máme mírnou zátěž.
9: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
10: Do své odpolední části se nám překlápí rokovej víkend při neděli 26. července. Za mikrofonem s váma už v tuhle chvíli Alex, tak posílám svý pozdravy přes slušný éter rovnou k vám a vy mě naopak pošlete do zpráv na našem rádiovém Facebooku, jakou muziku byste chtěli slyšet. Za malou chvíli mám totiž okno na jeden posluchačský song, takže něco z vašich vzkazů vyberu a určitě i zahraju. No a co bude hrát do té doby, tak to je jasný, budou to Blackstone Cherry, Blink-182, a jako otvírák 13. hodiny nám zrovna teďka poslouží Andílek od Aleše Brichty.
9: Rock Radio.

0: Midnight Oil na Rock Rádiu, dali jsme od nich Beds Are Burning ve 13 hodin a 14 minut k tomu. To je už taky správný čas k tomu dopřát si zase jeden song na přání. Zásobujete mě svýma tipama vydatně. Pro teď jsem z toho, co přišlo na rádiovej Messenger, vybral zprávu od Jardy. Zdar, kámo, můžeš zahrát od Elánu Láska moja pro miláčka Kájinu na zahradu. Jarda, díky. Jardo, jasně, že můžu. Zdravím tebe, Kájinu samozřejmě taky a Elán vám do zahrady pošlu už za moment. Pak taky Láďa Křížek bude a nebo ještě Ghost při rokovém víkendu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Na Rock Rádiu Anna Johnson, We Are ve 13 hodin 37 minut. Ladíte v neděli na konci července, léto v plném proudu a přesto teď poskočím do podzima k listopadové události, na kterou se tady na slušných vlnách těšíme každoročně. Myslím vás posluchače, nás moderátory, ale i všechny další, kdo jsou spojení s naším rádiem. 7. listopadu konkrétně oslaví Rock Rádio narozeniny a tentokrát ne jen tak ledajaký. Foukáme 18 svíček na rokovém dortě, takže jsme plnoletí a za těch 18 roků jsme dospěli tak akorát k tomu, aby jsme uměli rozjet pořádnej mejdan. Slavit se bude 7. listopadu a letos nově ve Zlíně na místo v Plzni. Předprodej lupenů běží už teď. V tuhle chvíli exkluzivně pro členy naší slušné party listí pořídíte za 590 kaček, ale pozor, tahle cena drží jenom do konce července, pak už to půjde nahoru. Co zatím k tomu všemu, co se chystá, můžu ještě říct, tak určitě to, že domluvený jsou tři velký kapely, kteří dobře znáte z našeho éteru a který to ve Zlíně v listopadu pořádně rozjedou. No a co naopak říct nemůžu, tak to, který kapely to budou. Dozvíte se postupně, tradiční cestou. Jako každý rok vám schováme indicie přímo v grafice k našim narozeninám, takže zas můžete pátrat, luštit, hádat, kdo to s náma ve Zlíně rozjede. Věřím, že na to přijdete. A jestli to užijte polístku v předprodeji, staňte se členem slušný party. Je to výhodný nejen kvůli stupence. Zaregistrovat se dá na našem webu rokovýradio.cz. Když tak mrkněte, anebo si teď užijte Queeny, do konce hodiny budou taky Masterplan, anebo ještě vanastovky nabídnou svý lži, sex a prachy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Can't Break Me Down, tak tenhle song vydal Billy Idol v roce 2014 jako jediný single z placky Kings and Queens of the Underground, což byla Billyho první deska s novým materiálem po skoro celý dekádě. Song má Billy na svědomí spolu s producentem Gregem Kurstínem. Ten spolupracoval třeba i s Foo Fighters, no a i když je to novější věc, tak Idol v ní zůstal věrný sám sobě. Pořád ten stejný hravej drive, už klíbavej hlas a řezavá kytara Steva Stevense k tomu. No a refrén Bang Bang Bang, tak ten dokázal dát na frak i o generaci mladším kapelám. Idlovou muziku jsme poslechli na přelomu 13. 14. hodiny rokovýho víkendu a jdeme se zas podívat na počasí.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Neděli 26. července máme hlavně s polojasným oblačným nebem, během odpoledne mraků postupně přibývá a stejně tak bude postupně větší šance na déšť. Přeháňky, místama i bouřky, počítejte s tím. Zatím třeba na Třebíčsku skoro jasno a teploměry tady ukazují 28, od Příbramy píšete o mírný oblačnosti a 29 stupních. Maxima při dnešku 31 a ani bio neprudí. Máme stupeň 1, takže mírnou zátěž. Slušný vlny do svých přijímačů, lapete taky krátce po druhý hodině a s váma ve studiu dneska Alex Kronika. Takhle při neděli vám povím o jednom domově pro seniory, který řeší problém s alkoholem a s večírkama, co končí třeba i v jednu ráno. A seniori, ty se tam prostě umějí bavit. Víc prozradím během hodiny a mezi songama popřeju taky jednomu rokovýmu velikánovi k dnešním narozeninám, protože zrovna ten, který ho myslím, by v tom domově důchodců stylově zapařil taky, kdyby v nějakým byl. Teď už ale muzika zase, nabídnu Lucii, ještě taky Architekt se ozvou ze slušního éteru a úplně nejdřív si dáme Offspring a jejich Why Don't You Get a Job na Rock Rádiu.

Rock Radio, rockovej výrok. Američané jsou legrační. Nejprve je šokujete a pak vás dají do muzea. Mick Jagger.

0: 19 minut po 14. hodině na Rock Rádiu jsme poslechli Don't Tear Me Up Micka Jaggera. A má to svůj důvod, že tu s náma byl zrovna on. Dnešní datum 26. července je totiž datem narození frontmana Stonů a jednoho z největších rockových velikánů vůbec. Sir Mick Jagger. Jojo, Sir. Rytíři Británie Micka mezi sebe přijali v roce 2003 na popud tehdejšího premiéra země. Tony Blair se totiž nikdy netajil, jak velkým fandou Stonů je. Řada lidí ale byla proti tomu. Jaggerův divoký život rockera se totiž s představou o rytířství moc neshodoval, když nakonec tenhle chlapík zvládnul splodit 8 dětí se 4 různýma kočenama. Z toho rytířství nebyl nadšenej ani Mickův parťák Keith Richards. Rytířský titul veřejně nazval směšnou sarpetičkou od establishmentu. A prej ani sama královna z toho pasování nejásala. Ceremonii tak nakonec odbyl princ Charles. Rytířství ale možná není to nejpřekvapivější, co se o dnešním oslavenci dá říct. Věděli jste třeba, že chtěl být původně novinář, nebo že studoval na prestižní London School of Economics, akorát, že tuhle školu nedokončil, protože potkal Richardse, začali dělat muziku a bylo po studiích. No a překvapit umí třeba i to, jak velký je Mick Jagger fanda baletu. Dokonce chodí s bývalou baletkou Melanie Hemrick, s tou má svýho nejmladšího potomka. Před muzikantskou slávou koketoval taky s filmařinou, zahrál si v kultovním snímku Představení i v historickém filmu Ned Kelly o australském psanci. Hodně se myslel dokonce i na hlavní roli v Mechanickém pomeranči, ale režisér Kubrick ho nakonec kvůli jeho divokýmu imidži nevybral. Tak... nejen rytíř, ale taky skoro herec, možná baleťák a málem novinář. Všechno nejlepší Sire Micku. K jeho 83. narozeninám budem teď hrát další songy. Four Non Blondes, taky Foo Fighters, nebo ještě Europe Rock the Night na Rock Rádiu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
4: Zach Wild a jeho Black Label Society,
3: veselá parta Aylstorm
4: i Američané Savatage a Testament,
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Do růžové zahrady nás zavedli kluci z Iné kafe ve 14.40. Teď už mám pro vás další důkaz, že rock'n'roll ani neumírá, ani nestárne, spíš, že jenom dobře zraje. Představte si 96-letou babičku. Lidi v tomhle věku dost často spíš řeší, jestli si vzali léky na tlak, nebo jaký bude v telce seriál. Ne, ale Lilian Droniaková z Connecticutu. Tahle dáma dostala od vedení svýho domova pro seniory oficiální výtku za to, že na pokoji pořádá takový mejdany, až by se za ně nestyděl ani Mick Jagger ve svých nejdivočejších dobách. O tom jsem mluvil před chvílí. Sousedi v domově se stěžovali na hluk a kamery na chodbách zachytily hosty týhle babičky, jak se z jejího pokoje tak trochu podivně alkoholicky trousí hodně pozdě po půlnoci. Vedení domova paní právě upozornilo i na ten chlast, že prostě nesmí nalejvat alkohol ostatním klientům. No a co na to tato Liliana? Vzala úřední dopis, před kamerou ho roztrhala a v podstatě vzkázala, hele, platím vám 12 000 dolarů měsíčně, tak si tu snad můžu dělat, co chci. Pak ještě nahrála video na internet, kde všem veřejně přiznala, že víc než výtka z domova seniorů jí trápí aktuální kocovina. S vedením se teda nakonec dohodli, mejdany v domově seniorů pořádat může, hosti taky můžou chodit do noci, jak chtěj, jenom ten alkohol jiným dědečkům a babičkám rozlejvat nesmí. Takže, jestli si někdy budete připadat třeba starý, vzpomeňte si na tuhletu paní z Connecticutu, protože věk, ten je jenom číslo, ale styl, ten je věčnej. Ladíte Rock Radio a my jedeme dál, protože naše party na slušných vlnách nekončí a třeba i do seniorských domovů, kde zrovna v tuhle chvíli ladíte, posílám Ugly Kid Joe, taky Komunál, a nebo Evanescence.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

0: Your Love Alone Is Not Enough vyšla jako píseň v roce 2007 a vydali ji Velšani Manic Street Preachers na svý sedmý studiovce Send Away the Tigers. Do songů se tady nepustili sami. Přizvali i herečku z rockový švédský skupiny Cardigans Ninu Persson, aby zařídila ženský vokály. Spolu s ní teda zpívá ještě i doprovodně basák Nicky Wire a nebo frontman a zpěvák James Bradfield. Zrovna tyhle dva k písni řekli taky svoje. Podle Wirea se v songu vzpomíná na zmizelýho člena kapely Richieho Jamese, který je od 95. nezvěstnej a bohužel už teda i prohlášený za mrtvýho. James Bradfield pak prozradil další dílek do skládačky. Název songu má být údajně poslední řádek sebevražedného dopisu, který po sobě zanechal někdo blízké kapele. Tak možná, že v tomhle je i odkaz na to, jestli se Richie James vlastně na začátku 90. sám nezabil, ale to jsou fakt už teda jenom spíš fanouškovský spekulace, navíc i dost pochmurný. Tak to nechme bejt a pojďme za další muzikou v rokovém víkendu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

0: Strašnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
3: Byly tři.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: Kolem Ústí nad Labem je nedělní odpoledne s polojasnou oblohou a 29 stupněma na teploměrech. Kolem Tachova to vypadá taky na polojasno a na 27 stupňů. Teploměry dneska nejvíc zvládají ukázat i 31. Napříč Kotlenou máme nejčastěji polojasno oblačno, i když během odpoledne už mraku postupně přibývá a do večera se může zatáhnout úplně. Ještě dneska tak nepřekvapí lokální přehánky ani bouřky. Bio ale zůstává na jedničce, no a když kouknu na východ západ slunka, tak se nám dneska rozednilo v 5 hodin 22 minut. Stmívat se pak bude v 8.53.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rokovej víkend.
3: 15.03 startuje nám další hodina rokovýho víkendu dneska s Alexem Kronikou u mikrofonu. Mám už před sebou zas rozkliknutý zprávy na rádiovém Facebooku. Zrovna sem mi pište, jaký song na přání mám tak za čtvrt hodiny zahrát, místo na něj totiž je. Než se ale proberu vašima vzkazama, popřeju ještě pohodový odpoledne každému, kdo ladí, no a půjdem už zas do muziky. Posílám Šmajďáka, Gány a nebo ještě AC/DC na Rock Rádiu.
0: Rock Rádio.

0: Eagles jsme si dali při rokovém víkendu v 15 hodin 22 minut. Další muziku, co poslechnem, už ale vybral Vladimír Ondřej. Byl mezi těma, co zareagovali na moji výzvu a napsal si o song na přání, napsal konkrétně tohle. Ahoj Alexi, zdravím do Rock Rádia. Chtěl bych poprosit o zahrání písničky od skupiny Limetal Mayday pro moji kamarádku rockerku Zdenku Kosíkovou z Břidličné při příležitosti jejich dnešních narozenin. Moc krát děkuji, Láďa z New Yorku. No tak jo, přání zpoza louže otáčím a posílám Lence hudební dárek, Zdence hudební dárek do Břidličné a samozřejmě taky vinčuju všechno nejlepší a všechno rokový. Limetal, jak je chtěl Láďa, dáme za chvíli a potom můžu slíbit Tři sestry nebo Biffy Clyro.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Dear God,

0: Nightwish na Rock Rádiu, poslechli jsme v 15.39. Čas letí jak splašený vlak, víkend se s náma moc nemazlí, ale nedělní večer, tak ten má ještě eso v rukávu. Po ruku na přání se totiž rozjede koncertní jízda a nás čeká živák s Kamilem. Pro dnešní večer nám vybral vzpomínku na Arakain, na 10. června v roce 99 a na brněnskou halu Vodová, tenkrát vyprodanou s kamerama České televize a s rozhodnutím kapely pořídit živák z doby, kdy byli Arakain na konci svýho nejsilnějšího desetiletí. Aleš Brychta u mikrofonu, Jirka Urban a Mirek Mach na kytarách, tohle byla sestava, na kterou se do dneška vzpomíná. A má se proč. Na živák se tohodle koncertu se tenkrát dost čekalo. Vyšel až rok po koncertě v roce 2000 a jako druhý CDO tady tomu živáku nabídlo multimediální část, což na přelomu tisíciletí bylo rozhodně něco jako zjevení, něco, co tenkrát zas tak častý ještě nebejvalo. Prvních 14 pecek je na prvním disku, na druhém potom další 3 a 2 studiový bonusy navrch. Průřez celou historií kapely od Antikrista až po tehdejší novinky z Farao, tak na to se můžeme těšit, třeba konkrétně na SOS, z Kolonie termitů, chybět samozřejmě nemůže Apag je satanas nebo Slečna závist. Teprv druhý živák Arakainu to je. Jmenuje se Gambrinus Live a Kamil nám ho přijde odpálit dneska večer přesně na 7. hodinu. Do té doby nás ale čekají ještě k odehrání třeba Chad Kroeger s Josem Scottem, Five Finger Death Punch a před nima taky Kabáti. Rock Radio zůstává naladěný a vy zůstaňte s náma.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si mě má. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promí.

0: Don't Bring Me Down, single z 79. roku, který se stal vůbec největším americkým hitem Electric Light Orchestra. V Hot 1000 žebříčku se vyšplhal na 4. místo. Zároveň tady jde o první píseň v historii kapely, kde nehrajou vůbec žádný smyčce. Electric Light Orchestra měla ale přitom ve své slavné éře hnedka dva čelisty a jednoho houslistu k tomu. Akorát, že když Jeff Lynne točil desku Discovery, tak celou tuhle smyčcovou sekci v tvorbě záměrně vynechal. Don't Bring Me Down je potom první song, kde tuhle změnu můžem slyšet. A pak je tady ještě ten slavný záhadný výkřik. Spousta lidí v refrénu po celý léta slyšela jméno Bruce. Lynne tam ale ve skutečnosti zpívá úplně vymyšlený slovo grass, kterým při nahrávání prostě jenom vycpal mezeru v textu. Akorát, že potom od fandů schytával tolik falešných Bruceů, že to časem na koncertech úplně vzdal a opravdu začal zpívat jméno Bruce. Takže tolik k Don't Bring Me Down. Poslechli jste při rokovém víkendu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty on neví ho, nic ti neudělal.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: Jsou přesně 4 hodiny.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: Olomouc při nedělním odpoledni se skoro jasným nebem a 30 na teploměrech. Kolem Prahy naměříte 31 stupňů a obloha tady víc oblačná. Dneska máme po republice nejvíc jasno polojasno, do večera už ale mraků bude jenom přibývat, víkend tak zakončíme se zataženou oblohou a větším výskytem přeháněk i bouřek. Maximální teploty dneska 31 stupňů Celsia a biozátěž mírná jenom stupeň 1. Vydařený nedělní odpoledne vinčuje každému, kdo ladí Alex Kronika. Kočíruju pro vás vysílání rokového víkendu při 26. červenci a rovnou už řeknu, co všechno nás v příštích měsících čeká ve spojitosti se sestavou Alice Cooper, Johnny Depp a Joe Perry. Pod stalem je mu novej živák i zastávka v Praze. Víc ovšem zjistíte během hodiny na Rock Rádiu. Teď už ale muzika. Van Halen, Killers taky, nebo Hudba Praha a jejich máma táta.
3: Rock Rádio.

Rock Radio, rockovej výrok. Američané jsou legrační. Nejprve je šokujete a pak vás dají do muzea. Mick Jagger.

0: 18 minut po 16. hodině poslechli jsme Micka Jaggera na Rock Rádiu. A má to svůj důvod, proč jsme hráli jeho Sweet Thing. Dneska totiž slaví narozeniny frontman Rolling Stones Sir Mick Jagger má 83. A není sám, kdo k 26. červenci slaví. Narozky má i další velikán, bubeník Queenu Roger Taylor a taky jeden z mála muzikantů, co složili alespoň jednu skladbu na úplně každý album svý kapely. Dneska je mu 77 let. Před 65 rokama se narodil taky Gary Cherone, zpěvák Extreme, který se na chvíli postavil i za mikrofon ve Van Halen. A v roce 80 se v kanadském Ajaxu narodil i kytarista Dave Brownsound Bakš se Sum 41. Výročí mají potom taky alba. 2 roky naspátek vydali švédský power metaláci Dream Evil k dnešnímu datu svoji 7. řadovku Metal Gods. A hloubějíc v historii v 89. vyšlo v Japonsku EPčko od Anthraxu se šíleným názvem Panicu Fesin. Na tomhle EPčku newyorský trashery hrajou i covery od Kysáků. No a jedno z nejstarších výročí k dnešku, v roce 73 vydali texaský vousáči ZZ Top svoji 3. desku Tres Ambres a byla to právě tahle placka, se kterou se kapela prvně prokopala do první desítky žebříčků a udělala si jméno. No a když jsme začínali s Jaggerem, tak na jeho narozky přesně před 52 rokama vyšel single Stoneu It's Only Rock'n'Roll. Kapela tenkrát najala partu graffiti umělců, aby posprejovala Londýn. Promo k singlu nastříkali po různých místech města na tvrdku. No a zůstaneme ještě chvilku u historek z aukcí a z merče. V roce 2006 se vydražila úplně první kapela kytara Paula McCartneyho, ta, na kterou se jako kluk učil první akordy. Vyletěla na 330 tisíc liber, což byl mimochodem víc než trojnásobek odhadu. No a vzpomínky zakončím svatbou a Kysákama. 26. července v roce 92 si jejich frontman Paul Stanley bral svoji první ženskou Pamelu. Šťastný datum nakonec. A teď už pojďme z minulosti k tomu, co nás čeká dál. Do nedělního odpoledne nabídnu z muziky Chicago, taky Scarp a nebo ještě Green Day.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: 16.40 ukazují hodiny, my poslechli Metallicu Enter Sandman. Teďka významná informace pro ty z vás, kdo můžete Lemmyho, a taky pro všechny, kdo rádi posloucháte Hollywood Vampires. Super skupina, kde vedle sebe stojí Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry z Aerosmith a Tommy Henriksen promluvili víc o tom, co chystají, a nejenom o tom. Tahle parta vznikla jako pocta rockovým hrdinům a dneska už patří mezi sakra profláklý koncertní superkapely. Zrovna teďka se rozhodli vzdát právě nikomu jinému svůj hold než Lemmymu Kilmistrovi a vypustili do světa vlastní verzi Ace of Spades jako druhý single z jejich chystaného živáku at Montreux Jazz Festival. Nahrávka tady z jejich vystoupení na legendárním švýcarském festiáku v roce 2018 a kapela k vydání singlu dodala, že Lemmy byl i pro ně naprostej unikát a že Ace of Spades zůstává jednou ze zásadních skladeb rockové historie. Ještě mám k tomu všemu několik důležitých datumů. Song Ace of Spades od Hollywood Vampires už teda venku, ale brzo bude venku i celá chystaná deska. At Montreux Jazz Festival Live má datum vydání 7. srpna digitálně, na nosičích potom vyjde 16. října. A mezi tím ještě jedno datum. 6. září je den, kdy Hollywood Vampires zahrajou v pražské Fortuně a Ace of Spades v jejich podání věřím zazní už proto, že kapela opakovaně prohlašuje, jak má tenhle song v jejich setlistu nezastupitelný místo. Tak než si budete moct Hollywood Vampires dopřát, dopřejte si teď další songy při rokovém víkendu, do 5 hodin třeba Disturbed, Vypsaná fixa nebo Aerosmith.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: Tak takhle zní ticho v podání Disturbit na konci další hodiny rockového víkendu. Cover velkého šedesátkového hitu The Sounds of Silence vydali Disturbed v roce 2015 a hodili to celý do takový temný, mohutný podoby, kde celou váhu táhne piano, smyčce a hlavně silný hlas Davea Draymana. A byl to docela risk. Kapela proslulá tvrdým new metalem najednou přišla s baladou, kde hlavní roli převzali klávesy a smyčce. No, ale ono to vyšlo. Song se stal jedním z největších hitů, jaký Disturbed kdy měli. A třeba na YouTube song se sbíral už taky přes miliardu shlídnutí. No a ta nejhezčí odměna přišla asi od samotného Paula Simona, autora originálu, který Draymanovi přímo napsal, že jde o nádherný podání. Co myslíte vy? Já osobně asi neznám nikoho, komu by se tenhle cover nelíbil.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Přesně 5 hodin.
9: Rok je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: V tuhle chvíli to třeba na Jičínsku vypadá na oblačný nebe a 29 stupňů na teploměrech. Kolem Klatov naměříte 28 a tady máme polojasno. Jak jsme dneska začali s polojasným oblačným nebem, tak budeme ale končit docela pod mrakem. Podvečer při neděli bude spíš zataženej a napříč republikou dojde na přehánky i na bouřky místama. Podobný to pak bude i zítra, kdy se znatelně ochladí. Dnešní maxima byly o 31, při pondělku se na teploměrech objeví nejvíc mezi 16 a 21 stupněma. Tak to vypadá na docela slušný propad. Přes kotlinu totiž přejde studená fronta a v každém kraji to může vypadat docela jinak. Počítejte ale s deštěm na většině území a na Moravě to taky ohulí vítr, nárazy zvládnou došáhnout i k 50 km v hodině. Bio jako dneska zůstane i zítra na stupni 1, počítejte jenom s mírnou zátěží.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rokovej víkend.
0: 17 hodin, k tomu 1 minuta a my se už pomalu blížíme do finiše s rokovým víkendem. Před náma totiž poslední hodina, než na 6. bude rok na přání a abyste na vaše posluchačské songy nemuseli čekat, tak jeden nabídnu už tak za 20 minut. Nechte mi zprávu na Facebooku, dejte tam vědět, co byste chtěli slyšet, já to pročtu, jednu zprávu vyberu a zahraju zrovna to, o co si někdo z vás napíše. Do té doby Battle Beast, taky Slade a jako první za vteřinu dvě budou už Kysáci. Vyladíte slušný vlny Rock Rádia a s váma ve studiu Alex Kronika.

0: 17 hodin, k tomu 17 minut, sami na Rock Rádiu slyšeli Černobyl, takže Dimitri, teďka už uslyšíme Pravdu nebo lež. Motorband vybrala Jenina. Ahojky, včera to nevyšlo, tak zkouším štěstí dnes. Mohl by se nám zahrát na dovolenou na chajdě v Kydlinách něco od Motorbandu. Bylo by to pro Péťu, Elis a pro všechny, co poslouchají. Díky, Jenina. Jenino, OK. Chata, dovolená, kamarádi, to zní fakt hezky. Teď už nezbývá, než vám to v Kydlinách ještě nevylepšit muzikou. Výběr songu se nechala na mě, tak jsem za Motorband vybral Éru s Láďou Korbelem. Jak jsem říkal, Pravda nebo lež. Užijte si poslech a hnedka potom si užijte taky Bon Jovi nebo Rybičky 48 na slušných vlnách. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla do. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Dickinson na Rock Rádiu v 17 hodin 42 minut. Rokovej víkend posloucháte při neděli 26. července a říkám si, kolik teď třeba poslouchá Aniček. Tuším, že jich málo nebude. Anna totiž patří u nás k úplně nejčastějším ženským jménům vůbec. Evidované jich je přes 134 tisíc. Nejvíc jich potkáte na Jablunkovsku a průměrný věk český Anny je 52 let. A proč tady najednou mluvím o Anách? No přece proto, že dneska mají svátek. Tohle oblíbený jméno k nám doputovalo až z hebrejštiny. Původní tvar Chana znamená obdařená milostí nebo prostě milost. A v Biblii je svatá Anna dokonce mámou Panny Marie. Takže kam se tohle náboženství ve světě vrtlo, tam se tohle jméno dávalo ve velkým. Anu tak potkáte v nejrůznějších variantách různě po zemích. Ve Švédsku je to Annika, Italové mají Nínu, v Rusku je to Anika, v Maďarsku Aniko, ve Francii Anet a v Německu Anke. K našim českým odvozeninám potom patří i Hanka nebo třeba míň dávaná Anita. Ať už vám ale dneska říkají jakkoliv Anička, Andulka, Áňa, tak všechno nejlepší k svátku vinčuju, dnešek je váš den. No a vy ostatní, který nějakou Anu znáte, dejte jí vědět, že jste si vzpomněli, popřejte, uděláte věřím radost. Já teď zkusím udělat radost další muzikou. Do 6 na Rock Rádiu uslyšíte Pain anebo Aleše Brichtu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Trautenberg valí na Rokin! A Rokin valí do Příbramy! Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráďa Horký žeslíže. Rock in Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Auto.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Can't Wait for Love. Při samotném závěru rokového víkendu jsme poslechli Kimball Jamison. Za tímhle projektem nestojí nic jiného než setkání dvou legendárních hlasů 80kového roku. Bobbyho Kimballa s Toto a Jimmyho Jamisona, který zpíval se Survival. A víte, co je na téhle spolupráci nejhezčí? Deska z toho, co spolu natočili, nevznikla proto, že by to vymyslel nějaký label. Naopak Kimball a Jamison byli prostě kámoši, léta se potkávali na pódiích a zpívali spolu i v takový sestavě legend klasického rocku. Rozhodnutí udělat si vlastní společný album tak padlo čistě z jejich radosti. A právě hraná Can't Wait for Love pak byla jedna z prvních ukázek téhle desky. Co teda v jednu chvíli vypadalo jako začátek něčeho slibného, tak bohužel nutno říct, že první albová spolupráce Jamisona s Kimballem byla zároveň i jejich poslední. Jamison totiž umřel 3 roky po vydání a další společný muziky dřívějších hlasů Toto a Survival jsme se už nedočkali. Bohužel. Čeho se naopak dočkáme na jistotu? Tady na rok na přání to bude právě, jak jsem říkal, už za malou chvíli si budete moct přát mailem, telefonem, zprávama na Messengeru, muziku, kterou samozřejmě budu pouštět. Rok na přání startujeme za malou chvíli, ještě předtím ale povím, jak to vypadá s počasím.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
10: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
11: Střešní okna Fenestra.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
12: Fenestra?
11: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Bylo 6.
13: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
0: Do rána budeme mít jasno nebo polojasno, nejvíc mraků se objeví na severovýchodě Kotliny a taky na Moravě, kde už může přes noc i sprchnout. K ránu nepřekvapí mlha a teploty se stáhnou ke 13 stupňům Celsia. Zítřek potom zůstane chladnější, maxima při pondělku 16-21 a přechod studený fronty zařídí přehánky deště po většinu území. No, pondělí jako obrázek, co si budem. Na Moravě k tomu všemu vohulí vítr s nárazama i k 50 kiláčkům k hodině. Jinak to má být zítra dost proměnlivý. Co kraj, to jiný počasí. Bio zůstane na stupni 1 a rozední se v 5 hodin 23 minut. Čas, kdy se zítra setmí, 20 hodin 52 minut.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na přání.
0: Do nedělního podvečera zdraví každýho, kdo ladí Alex. Společně jsme na začátku roku na přání, takže příští hoďku to bude jenom na vás posluchačích. Budete rozhodovat, jakou muziku budu hrát. Pište mi to do zpráv na rádiovej Facebook, taky můžete psát maily na přání@rokovýradio.cz a sem do studia máme i telefon. 725 844 424 je naše slušná kombinace čísel, až k tomu dám signál, můžete volat a s někým přímo v éteru chvíli pokecáme. Teď nás už ale čeká první dnešní rok na přání a budou to Scorpions a od nich Send Me an Angel.
13: Rock Radio.

K víkendový práci na zahradě objednal Paranoid od Sabatů Jarda. Jardo, doufám, že už máš v tuhle chvíli hotovo, alespoň pro dnešek. Pěkně nohy hore, volume doprava a zbytek víkendu už flákačka. Tohle bohužel teda nehrozí posluchačce Daně. Na Facebooku mi k tomu nechala takovejhle vzkaz. Ahoj Alexi, zahraj prosím pro všechny, co jsme v práci, Papa Roach, Nine's Life, děkuji. No Dani, tak snad už taky stříháš metr a brzo na rychtě skončíš, aby ti něco z nedělního večera noci třeba taky zbylo k odpočinku, a nebo že si to snad vynahradíš v týdnu. Se slušnou muzikou to na každej pád bude, věřím, utíkat. Paparouč jsou na cestě zrovna, jak je objednala Dana, a my si jedeme pustit.

Emptiness Machine od Linkinu objednal přítelkyni Sisi Fila. Další rok na přání se teďka budete vy ostatní moct objednat přes telefon. Číslo sem ke mně do studia 725 844 424, tak volejte. Kdo vytočí jako první, ten vybere další song hnedka potom, co zrovna teď dohraje Nirvana. Jdu vám pustit Come As You Are.

0: na sukorady.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

0: Nirvana v tuhle chvíli už za náma. Pro všechny, kdo ladí a kdo tuhle muziku může, objednala Kamezi a Lenka. No a výběr dalšího songu na přání padnul teď na Lukáše. Vyřídíme to přes telefon. Lukáši, čau, slyšíme se.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: Zdravím, Lukáše, ještě jednou. Tak teď už ale prozrať, co se dáme jako další rok na přání, takhle při nedělním podvečeru.
1: No, objednal jsem si Metallicu, Enter Sandman. Metallica je moje srdcovka.
0: Chtěl bych to
1: teda pro celý integrovaný záchranný systém, zejména teda pro záchranku, až jsem ze záchranky, jdu zrovna do služby. No, těm ostatním, co poslouchají, tak doufám, že se neuvidíme a přeju všem pěkný nedělní večer a užívejte volna, dokud nějaký máte a ať se všichni mají dobře.
0: Hele, to je strašně hezký přání, tak jako zvláštně, ale s tím, co děláš, vlastně srozumitelně naformulovaný, doufám, že se s nikým neuvidíme. Moc rád jsem tohleto otevřel, tenhle kanál, abys to mohl přetlumučit. To věřím v tom, co děláš. Taky se zmiňoval teda, že přeješ lidem volno, jestli nějaký mají, jestli nějaký zbejvá. Co ty a dovče, a už něco bylo, když máš takhle náročnou práci? Už jsi odpočal, nebo tě to čeká?
1: No, měl jsem něco takového kratšího, ale to jsem spíš pracoval doma. No, čeká mě týden v srpnu, tak doufám, že to vyjde a tak snad aspoň ten týden klapne, no.
0: Dobře, hele, budu držet pěstě, ať si ho užiješ, ať ti vyjde. A teď se teda užijí Enter Sandman a Šichta, ať tě prosím, pokud možno nikdo nepotřebuje. Měj se krásně a zas někdy zavolej, napiš, čau.
1: Jasný, díky, mějte se všichni, ahoj.

0: Ahoj Alexi, celý víkend trávím v práci a tak bys mě potěšil s písní Got My Mind Set On You od George Harrisona. Děkuji a hezkou neděli, Sabča. Saby, tak pokud to jde, tak pěknou neděli i tobě, ať čichta brzo skončí a volno si pak užiješ, doufám, někdy v týdnu alespoň. No a vy ostatní máte zase prostor na to objednat si další muziku přes telefon, jdu tam teda hodit ještě Bad Wolves. A zatímco budou hrát, zvednu telefon prvnímu, kdo vytočí 725 844 424. Je to na vás.
1: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Topcentru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok

0: Bad Wolves k svátku pro všechny, které jsou chladné z rána, objednal Slávek. Tuším, že tím myslel Aničky, který právě dneska svátek oslavujou. Kellen Me Slowly jsem pro ně pro všechny zahrál, zrovna jak to Sláva chtěl, a předávám i přání všeho nejlepšího. No a co budem hrát teď, co bude chtít Tomáš, to si řekne sám. Tome, ahoj, slyšíme se.
1: Slyšíme se, ahoj.
0: Super.
1: Ahoj všichni.
0: Všichni tě slyší? Věřím, že pokud to jde, tak tě aspoň na dálku zdraví taky. Co si dáme za muziku? Prozraď nám to.
1: Sabaton, Soldier of Heaven.
0: Pro koho to bude?
1: Pro všechny statkáře, zemědělce, co jsou na polích a na loukách, pro všechny lidi, co poslouchají, pro tebe do rádia a pro všechny, co aspoň jsou doma a užívají si volný víkend, ať se užijou ještě pořádně, než budou muset jít všichni do práce zítra.
0: Tak teď jsi to docela pokryl ze široka, říkám si, do který té skupiny patříš ty, jestli jsi doma, jestli jsi v práci, a jestli jsi v práci, tak jestli jsi zemědělec nebo statkář.
1: Já jsem v práci a momentálně jedu pro balíky na louku.
0: Takže tě ještě dneska čeká šichta, poslední jízda, nebo je to před tebou, jak to máš?
1: Poslední jízdu, teď budu nakládat poslední jízdu.
0: V kolik budeš doma?
1: Typuju tak 8:30, 9:30.
0: No tak hele, ještě teda kromě Sabatonu důležitá otázka, něco tím sleduju, máš rád Arakain?
1: Arakainy, jako poslechnu si je, nevadí mi.
0: Já ti je necpu, ale proč o nich mluvím, budou tu hodinu, kdy budeš ještě v práci v živáku, jo, Kamel je uvede od 7 dál, takže bude tady rokový živák jako každou neděli, tak možná, jestli zůstaneš naladěný, tak třeba i s touhle muzikou by to mohlo odsejpat víc ty balíky. Nicméně v tuhle chvíli, teda už Sabatony, Soldier of Heaven zrovna jak si chtěl, pro všechny jak si chtěl, ať ti to odsejpá, zas někdy zavolej nebo napiš.
1: Taky.
0: Měj se krásně. Čau.
1: Zatím, ahoj.

do nedělního roku na přání zařídila Jarka. Faster objednala pro sebe, pro ségru Kristý a Tomáše s Majkem. Tohle přání mi přišlo mailem a já to zase stočím k Messengeru, kde něco nechal Karel. Alexi, zdravím, včera mi to u Martina nevyšlo, tak zkusím tebe, JT Corp, bombu, jsem na kole a potřebuju nastřelit díkes, ať ti to s fanoušky Rock Rádia ta dnešní šichta příjemně uteče. Děkuji, Karel, ještě jednou, děkuju. Karle, nemáš zač ještě jednou, nemám zač, to přání mě potěšilo, sám to mám za pár, ale na tom nezáleží, ty si určitě jízdu užij. Za světla, pokud možno v suchu dojeď přesně tam, kam máš namířeno, užij si to i s bombou v uších. Jdem tě nastřelit zrovna, jak si chtěl.

JT Corp a bomba, slyšet to chtěl Karel na kolo. Teďka máme 18.59, to znamená, že 7. hodina klepe, co klepe, řekl bych, že buší na dveře a rok na přání tímto ve finiši dneska. Nicméně nebojte, Rock Radio nekončí, ticho nebude, teď přichází na řadu silná dávka koncertní energie, celý jedno živý album, který pro vás vybral už tradičně Kamil Dráb. A Kamil, ten má čuch na věci, co stojí za to a desky vybírá vždycky z přilíhavých důvodů. Však vám to sám poví. Já to pro dnešek balím už, mějte pohodový večer a pondělí to přežijte bez zbytečného rachotu v hlavě. Uslyšíme se spolu zase někdy o víkendu. Zdraví vás Alex a dávám slovo Kamilovi.

Posloucháte Rock Radio, máme tady neděli večer 19. hodinu, s vámi je Kamil Dráb a já vám přeju hezký závěr víkendu. Aby byl ještě lepší, tak jste standardně zvyklí, že vždy v tento čas slyšíte živou muziku z éteru Rock Radia. A nejinak tomu bude i dnes. Dneska to bude nakonec i pohled na domácí scénu, na domácí metalovou scénu, a to konkrétně na kapelu Arakain, která už je v našich srdcích od roku 1982, kdy došlo k jejímu založení. Netřeba představovat tuhletu metalovou parádu, která má za sebou takový songy jako Proč, Amadeus, Gladiátor nebo z pozdější tvorby taky Apage Satanás a spoustu dalších skladeb. A právě do téhletý doby, do téhle etapy, tedy po albu Apage Satanás, spadá dnešní živák Arakain Gambrinus Live, rok 1999. I na něm se objeví píseň Já nejsem já, která později vyšla na desce Farao, ale tady byla pro tohleto album teprve připravená a v pozměněný verzi vyšla pak ve studiový na albu Farao, jak jsem říkal, z roku 1999, ale vznikla mnohem dřív a byla zachycena právě na tomhle koncertu jako takový bombónek, jako taková specialitka, jako taková novinka. Tenhle záznam byl pořízený 10. června 1999 v brněnský sportovní hale Vodová před zaplněným publikem a nejdřív vyšel jenom jako VHS kazeta v roce 1999 a následně v roce 2000 byl vydán taky jako dvojitý živý CD s téměř kompletním záznamem koncertu, doplněný o bonusový materiál, který se nevešel na album Apage Satanás. No a najdeme tam samozřejmě písně, které s tímhle albem jsou spojený, ať je to třeba skladba A zvony zvoní nebo Kyborg, ale taky třeba starší skladby jako Antikrist, Gladiátor a nebo zmíněná Apage Satanás, která patří neodmyslitelně k tomuto albu a dala mu taky název, tedy jedný z nejúspěšnějších desek kapely Arakain. Takže to nebudeme zbytečně dlouho protahovat a nebudeme to zbytečně komentovat, protože tahle muzika mluví sama za sebe. Takže si pojďme poslechnout Arakain ještě s Alešem Brichtou za mikrofonem z roku 1999, živák Gambrinus Live, živě na Rock Rádiu právě teď.

vždycky, když přijde nějakej starej zasloužený pápr a začne vykládat, co můžu a co nemůžu, udělám přesně pravý opak. Se budou ptát, proč

0: Rokovej živák.
1: A jestli můžeme, kde jsme zahrali věc, která je jedna úplně z prvních věcí, jaké jsem trochu jako...

0: Rokovej živák.
1: Teď máme specialitku. Tahle věc se jmenuje Já nejsem. Já...

0: Umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova, slyším.

Stella. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas to pro sebe.

Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to vědí.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Grass still withers and the flower falls.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství

0: jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala. Co se měla dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunskej. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil, tu máš, ať nezmeškáš žurnál, oblíka, jo, ne, jdeme, pojď.
2: Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: No, rozflátá se.
1: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
3: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodovská. Sklo?
1: No.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.